0: And to byla skladba nazvaná Adrenalin v podání kapely Jamaron. Nejde úplně o novinku, jen tak trochu. Písnička má za sebou skoro půl roku, protože vyšla v rámci alba nazvaného Něco zůstane na konci loňského října. Kapela tehdy čerpala z osobních příběhů svých členů a vydala jej na poslední chvíli, protože jejich frontmanka byla v té době těhotná a oni to nechtěli přetáhnout. No a letos v únoru mohla kapela přivítat nového člena, malého Matyáše, který se právě narodil a už 2 měsíce na to, v dubnu, maminka odehrála první koncert letošního roku a jeho záznam kapela použila pro videoklip k písničce, kterou jsme právě slyšeli.
1: Cultural diversity is alive and well at City Park Radio.
2: Les ruisseaux, je vois flotter des brins de paille, emportés loin par la vie. Bangala.
1: Park Radio is proud of the many multicultural programs bringing news and information to all sectors of our local community. These are special programs designed by and for the community in our area. City Park Radio gratefully acknowledges the federal government for financial assistance for these programs and also toward the maintenance of these programs on the station. As a result, the content of our multicultural programs and ratio of music to spoken word in those programs is regulated by the Community Broadcasting Foundation. Whether it be Celtic, Indonesian, Italian, Slovak or Ukrainian, City Park Radio has a dedicated band of presenters bringing you world music across the week and every week. Multicultural diversity, found only on your community station, City Park Radio, 103.7 FM.
0: Dobrý večer, vážení posluchači. Možná jsem vás měl přivítat dřív, ale došlo k tomu až teďka, takže konečně vás vítám opět u našeho českého pořadu vysílaného na City Park Rádiu z Launceston v Tasmánii. Mé jméno je Pavel Černík a tuhle hodinku s češtinou vám přináším pravidelně každé druhé a čtvrté úterý v měsíci, vždy od 7 do 8 hodiny večerní. Stejně jako před 2 týdny, i dnes patří poděkování Chrisovi, ten s námi byl, prováděl nás krásným pořadem Drive Time. A co nás dneska čeká? No, jednu písničku jsme už slyšeli, ale to není všechno. Mám tu dalších 9 písniček přichystaných pro vás, takže pořádná nálož české hudby a mám tu i jednoho nového interpreta, kterého jsme doteďka vůbec neslyšeli, tak o něm si řekneme zas něco za chvíli až. A samozřejmě dnešní večer bude pokračovat i po našem krátkém českém pořadu, protože po 8 hodině mě zde ve studiu vystřídá Jace a Joe s programem New Brew a pokud s námi vydržíte až do 10. hodiny večerní, tak si můžete užít program Let's Talk. Tak a hodiny nám v rádiu ukazují 14 minut po 7. hodině večerní a to znamená, že si pomaličku musíme pustit další novinku. Tahle bude od Elišky Mrázové

0: Právě nám dohrála písnička nazvaná Přístav od Elišky Mrázové. Tuhle písničku jsem do programu zařadil nejen proto, že je úplnou novinkou, ale i proto, že Marie z Jamaranu, tedy z předchozí kapely, není jedinou novopečenou maminkou dnešního večera. Eliška, která naspívala písničku, kterou jsme právě slyšeli, totiž věnovala tuhle písničku své novorozené dceři. Ta se narodila, pokud vím, právě před necelým týdnem. Takže velká gratulace nové mamince. Doufejme, že u hudby zůstane stejně jako Marie z Jamaronu a mnoho dalších maminek. Vlastně jednu další tu máme ještě později v pořadu. Ale k tomu se dostaneme později. Teďka se ale zeptám, protože tahle písnička byla taková klidnější, tak jsem si říkal, zda se vám takovéhle klidnější písničky líbí, nebo byste raději něco ostřejšího, protože stále mi můžete doporučit hudbu na příští vysílání. Pokud byste chtěli víc rockových písniček, nebo radši dechovku, a co třeba pořádnej metalovej nářez? Neváhejte a napište mi své názory a přání jednoduše SMS-kou na číslo 04 38 18 76 86. Vaše komunitní rádio je tu pro vás a vy sami můžete určit, kam se naše příští vysílání vydá. No, já se těším na vaše zprávy a pojďme pomaličku zase dál.
1: Enjoying the program? Got something to tell us? Seen something interesting in your area? Send us a text message. It's so easy. 0438 187686. It's the City Park Radio text line, straight to the studio here in Launceston. Listening outside of Australia? Don't forget the code 61 and drop the zero. That number again, 0438 187686. In touch with our community. City Park Radio. 96.5 and 103.7.
0: It's 19 minutes past 7 o'clock evening and we are coming with the next song. A naše další písnička pochází od kapely Poetika.

0: tak všechno mám.
1: To byla kapela Poetika a skladba s názvem Blízko. V Česku se pomalu otepluje a teda pokud pomineme přívalové deště, kroupy a očekávané ochlazení, které má prý na horách přinést i sníh. No, ale ochlazení neberme, v Česku se bude, doufejme, oteplovat, protože pomaličku s tím přichází léto a toho využila kapela Poetika. Ta totiž naplnila jejich jarně-letní energií písničku, kterou jsme právě slyšeli a aby toho nebylo málo, tak ji doprovodili i videoklipem, který nově natočili přímo v pražských ulicích. A nejde jen o nějakou maškarádu a jejich frontman v Praze jen tak náhodně mezi turisty tančil a kamera tak sledovala nejen jeho, ale i na přirozené reakce sledujících, kteří vlastně vůbec netušili, o co jde. No, bylo to celkem zajímavé, ale my se pomaličku pustíme zase někam dál.
2: Without leaving your armchair, you can visit all corners of the planet, thanks to Around the World on City Park Radio. With music from Argentina to Zimbabwe, in every style you can imagine, Around the World gives you an endless selection of sounds.
3: Por tu ventana.
2: Take a trip around the world.
4: Sundays at 7 PM
2: on City Park Radio.
1: Koukám, že se nám pomaličku blíží 7:30 a podle znělky jste možná uhodli, že se podíváme i za hranice, tedy ne za hranice Austrálie, protože tam jsme po celou tuhle hodinku, ale za hranice České republiky, protože ani češtinu, ale ani slovenštinu náš Around the World program v neděli nehraje. A kdo by byl lepším interpretem ze Slovenska než známá kapela Elán? Tu si poslechneme hned teď.

0: dohrála nám skladba nazvaná Věčně milovaná od slovenské kapely Elán. Elán se pomalu, ale jistě chystá na několik velkých koncertů. A ten následující, tady jeden z nich, proběhne 9. června i v Česku ve vyprodané pražské O2 aréně. Takže jak vidíte, i když jde o slovenskou kapelu, v Česku se fanoušku najde až. No a jelikož písnička, kterou jsme právě slyšeli, je již 4. singlem v relativně krátké době, tak si fanoušci začínají šeptat, zda se nechystá celá nová deska. Ale je možné, že jde o úplnou náhodu a Elán tuhle písničku vydal schválně na začátku května, protože, jak všichni víme, už i Beatles zpívali All You Need Is Love, tedy oni tu písničku vydali v červenci, ale to nevadí, předpokládám, že ji složili někdy okolo května. No a Karel Hynek Mácha samozřejmě řekl známou větu, že máj je lásky čas. No, to určitě Elány také inspirovalo k vydání téhle písničky. No ale právě nám odbyla 7:30, já krátce promluvím k našim anglickým mluvícím posluchačům.
1: With music for us all, City Park Radio, 103.7 and 96.5 FM.
0: Hello everyone, hello Launceston, how you doing? It's still the check time, the check it out time with Party Puff here on the City Park radio station. We are listening to all the newest songs from the Czech Republic. I hope you are enjoying the show. There is gonna be still half an hour of other Czech songs, still quite a lot in the queue. But before we continue, I really need to let you know what's gonna happen after this show, after 8 o'clock. If you stay tuned, you can enjoy another show, The New Brew, brought to you by our very own Jace and Joe. And for those who like to listen to the station until late evening, you can enjoy the Let's Talk show after 10 p.m. That's the evening here on the City Park radio station.
2: Tell everyone about your upcoming community event. City Park Radio's Community Diary provides the opportunity to get your message heard. If you're a non-profit organisation, simply send the details to us at least 2 weeks before the event. You can do this by posting to City Park Radio, PO Box 1501 Launceston, or emailing to cityparkradio@cityparkradio.com. We'll do the rest. Keeping you in touch with your community. Community Diary on City Park Radio.
0: And from today's note in the community diary, this one is about the Deviate Community Association, which is hosting a trivia night on Saturday, the 16th of May. Get a table together and test your knowledge. It starts at 7 p.m. at the Deviate Hall on Deviate Road. Bring your own drinks and nibbles. Prizes have been kindly donated by local businesses. Don't forget, bookings are essential. So if you are interested, text Viv on 0407-829336. That number again for Trivia Night on Saturday, 16th of May in Deviate Hall, 336. That number again for Trivia Night on Saturday, 16th of May in Deviate Hall, 336.

Vážení posluchači, stále posloucháte český program zde na City Park Radio 103,7 FM a 95,6. Pardon, 96,5, vidíte, už je večer, začínám si plést čísla a to znamená, že bychom se pomaličku, ale jistě měli posunout dál, ale musím vám, předtím než se posuneme dál k další písničce, tak vám musím připomenout, kdybyste náhodou jeli někam dál od Launceston a nemohli si nás naladit, tak není konec světa. Nemusíte ladit na jiné rádio, stačí si nás naladit jednoduše na internetu. No jasně, City Park Radio je k dispozici celosvětově prostřednictvím internetové sítě. Stačí zadat adresu cityparkradio.com a z menu vybrat položku online stream. No a aby jsme měli co poslouchat, musíme mít připravenou i nějakou muziku, ale teď jsem na něco zapomněl. Zapomněl jsem vám oznámit, kdo byla kapela, kterou jsme právě slyšeli. A to byl právě nováček na vlnách našeho rádia. A šlo o skupinu, která se říká Byt číslo 4. A písnička se jmenuje Boty heroiny. A Byt číslo 4 je šumperská punkrocková kapela, založená na počátku roku 2000.

2022, takže krátce nebo během dob koronaviru. Tihle kluci kombinují prvky punku a alternativního roku. A jejich první album vyšlo v půlce roku 2024, tedy před dlouhými dvěma roky, ale na neštěstí mi kompletně uniklo. No, je to asi žánr, o který moc často nezavadím, ale no, chyby se stávají, naštěstí jsem si jich konečně všiml a tak si je zase někdy poslechneme, až budu mít čas si projít všechny jejich nejnovější písničky a jejich poslední aktuální nejnovější album. No ale teď přichází ta slíbená písnička, tentokrát si poslechneme Pavla Čatka, účelovou skupinu a Xindla X.

0: for freedom.
1: This is City Park Radio, 103.7 and 96.5 FM.
2: Tohle byl Pavel Čadek, Xindl X a spolu s nimi hrála účelová skupina, tedy skupina, která je účelně založená, aby doprovázela Pavla s jeho čelem, tedy violončelem, hudebním nástrojem. Samozřejmě Pavel má čelo, ale to je normální, každý má čelo na hlavě. No, tahle skladba není úplnou novinkou, ta pochází z loňského alba nazvaného Čelem vpřed, ale verze, kterou jsme slyšeli, nebyla nahraná ve studiu a na albu ji nenajdete. Ta totiž pochází z jejich nedávného koncertu, který Pavel živě nahrál a kde ta atmosféra byla přece jen trošku jiná než ve studiu. No, ale víte co? Pojďme zase si poslechnout něco jiného.
3: What you hear on community radio is governed by the Community Broadcasting Codes of Practice. The codes of practice cover matters relating to program content that are of concern to the community, including local content, news, current affairs, Australian music content, programs for children, and the responsibilities associated with broadcasting to the community. They also cover aspects such as community access and participation in the operation of this service. Copies of the codes are available from the Community Broadcasting Association website, www.cbaa.org.au.
2: It's 7 hours and 43 minutes, and that is going to be next song from Eva Farnar.

Slyšeli jsme Evu Farnou a písničku nazvanou Perpetuum Mobile. Jakou daň za úspěch jsme ochotní nést? To je námět singlu, který jsme právě slyšeli. Čtyřnásobná zlatá slavice Eva Farná má za sebou sérii spoluprací, které zahrnovaly třeba písničky s hvězdami jako je Kalin, Pam Rabbit, Anet X, a nebo i konzervativnější rádiový hit nazvaný Vzpomeneš si s kapelou Miraj. Konečně však Eva přichází s novým solovým materiálem, tak doufám, že v tom bude i pokračovat, protože přeci jen písničky ve spolupráci s jinými umělci nejsou tak úplně, no, řekněme, že nedají ten její osobitý styl. Musí se tam tak trochu přizpůsobit těm ostatním interpretům. Ale konec kecání o Evě, pojďme si pomaličku podívat, co bude dál. No, co bude dál? Máme 48 minut po 7. hodině večerní. V druhém studiu se nám pomaličku připravují Jace a Joe, kteří si pro vás připravili další program nazvaný New Brew. Ten bude následovat po 8. hodině večerní, ale hned teď už to na nás čeká další česká písnička, tentokrát od kapely Jelen, a s nimi bude zpívat i Adéla Orlová.

Stále posloucháte City Park Radio 96,5 a 103,7 FM. Dohrála nám písnička nazvaná Toulaví zpěváci, kterou nám zaspívala kapela Jelen spolu s Adélou Orlovou. Tuhle písničku jsem zařadil speciálně pro naše starší posluchače. Třeba by jim mohla připomenout dobu dávno minulou. I když písnička vyšla teprve před pár dny, jde o cover verzi originálu od Jiřího Suchého. Ten ji napsal spolu s Jiřím Šlitrem a naspíval s mladou Magdou Křížkovou. Samozřejmě pochází z divadla Semafor a mohli jsme ji slyšet v rámci hry Benefice již v roce 1966. No a teď tu máme předposlední písničku tohoto českého večera a tu nám zahraje Nelly a Alex Šupenič.

Právě jsme slyšeli písničku nazvanou Fake Boy od Nelly, a se které pomáhal Alex Šupenič. Milí posluchači, aktuální čas je 7 hodin a 55 minut večer a to znamená, že se nám neodvratně blíží konec českého programu. Po 8 hodině bude následovat program New Brew, který si pro vás připravili Jace a Joe. Jako vždy to znamená kupu nejnovějších australských písniček. A pokud s námi vydržíte až do pozdního večera, tak po 10. hodině večerní tu bude program Let's Talk. Já vám opravdu moc děkuji, že jste si nás naladili. Doufám, že jste si to užili stejně jako já tady ve studiu. A teď už se skutečně musíme rozloučit, protože nezbývá moc času, takže si pojďme pustit tu poslední písničku dnešního večera. Bude to zase něco trošku ostřejšího. Kapela nazvaná Gate Crasher s písničkou nazvanou Ještě jednou. A ti přichází právě teď. It's party pav checking out. Stay tuned.